telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky, ach jak je milé.

té látko oblíbené, té látko baculaté, té látko nasycené, té látko moje zlaté, té látko na pastvině, té látko u kravičky, té látko na mém klíně, té látko z mé písničky. Kdybych ho neměl, žalem bych skonal, nic kloudného bych v žití svém nevykonal. Jste pro mě všecko, otče i matko, však nejvíc je mi moje telátko. Telátko oblíbené, telátko baculaté, telátko nasycené, telátko moje zlaté, telátko na pastvině, telátko u kravičky, telátko na mém klíně, telátko z mé písničky.